0: No?
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták.

0: Páteční flám na Beatu.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prahu dav. V tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Mít je také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Radio B.